začni, ať mu však chceš, tak je ti ho dám. Co se tak díváš? To jsem já, Arabela. Vy si sa so mnou tak velmi stretnout chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky. A kuchu riadu na hrášok malinký.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.